0: on Earth.
1: Posloucháš Kosmonautem FM Digital Chaos
2: na Coloradio 98,4 a 99,3 UKV
1: a globálně na internetových stránkách coloradio.org a Minimal Radio.